Při prvním polibku se každej spil. Pro tebe, Agnes, jak pro žádnou jinou. Den začal půlnocí a krátkej byl. Mívala se Agnes, tělo tak bílý, jako je nejhladší bělostnej sníh. Dovedla se Agnes milovat jen chvíli a nikdo nevěřil.

Na rohu stojíš, kdyby šel Bolda, pak se ztratíš včas. Jen víno, Agnes, i když se bojíš, jen vínu prospěje proležet čas. Víno dál teď na jazyku válej, starý víno ročník 26.